0: A potom všem šťastně zemřeli, konec příběhu.
1: So, they were two friends.
0: Takže byli dva přátelé.
1: And one of them said, there is a beautiful ashram nearby.
0: A jeden z nich řekl tomu druhému, nedaleko je krásný ashram.
1: There are a lot of yellow bananas living there.
0: Že je tam hodně žlutých banánů.
1: And few oranges.
0: A pár oranžových. Pomerančových.
1: But it's a good atmosphere there.
0: Ale je tam velmi dobrá atmosféra.
1: They're always laughing and smiling and dancing and clapping.
0: Neustále se smějí, tancují a potleskávají.
1: And there's an interesting looking white painted brown guy there also.
0: A je tam také zajímavě vypadající týpek. Bíle pomalovaný.
1: So I'm going to go for satsang there.
0: Tak rád bych se tam zašel na satsang.
1: Do you want to join me?
0: Chceš jít se mnou?
1: The other friend said, let me think about it.
0: A ten druhý mu řekl, no, ještě si to rozmyslím.
1: Then he said, you know what, I would love to, but there in the cinema is the last show of this movie, which is going to disappear from the theaters tomorrow.
0: A potom mu řekl, víš co, já bych rád šel, ale zrovna ten večer dávají poslední promítání v kině filmu, který chci vidět a který už potom nebude dostupný.
1: And he wasn't patient enough to wait till it comes on Netflix.
0: A on neměl tu trpělivost čekat na to, až se to pak objeví na Netflixu.
1: So he wanted to get it done with that day.
0: Chtěl prostě to vidět ten den.
1: He said, okay, you go there, I go here, and we meet after at this and this time, when the bell rings, we meet at the Tilak.
0: A on řekl, dobře, tak já půjdu na ten satsang, ty půjdeš do toho kina a potom se sejdeme v ten čas, kdy zazvoní zvon v Tilaku.
1: Agreed.
0: Tak odsouhlasili.
1: So then one friend came for satsang here.
0: A ten jeden z nich přišel sem na satsang.
1: But he was sitting here. He was physically present here, but mentally he was somewhere else.
0: Seděl tady a byl tady fyzicky přítomen, ale duchovně byl někde úplně jinde.
1: He said Avatarpur is here for 1.5 months.
0: A říkal si, Avatarpuri je tady už měsíc a půl.
1: I could have come to listen to him some other day.
0: Mohl se sem přijít kterýkoliv jiný den.
1: But the movie, it was the last show, I missed it.
0: Ale ten film to bylo poslední promítání a já jsem to propásnul.
1: Avatarpuri always says, Guru Bhakti is everlasting, Kripa is always there, so I can be in the movie and I still get Kripa.
0: Avatarpuri pořád říká, že Guru Bhakti je věčná a že je stále s námi, takže já jsem mohl být tam v tom kině a pořád obdržet dostat tu Guru Kripa.
1: Vishwa Guruji is in my heart. Doesn't matter if I'm in the movie or doesn't matter if I'm here, no?
0: Vishwa Guruji nám říká, že je v našem srdci, takže je jedno, jestli jsme na satsangu nebo v kině.
1: The other friend thought, it was a boring movie. I wish I would be there in Strilki. Maybe I would little bit to dance and have bonfire and get some chocolates.
0: A ten druhý kamarád, co byl v tom kině, si řekl, to byl nudný film, to mě mrzí, že jsem našel na ten satsang, byl by tam oheň, hudba, dal bych si horkou čokoládu.
1: Okay, so finally the movie finished.
0: A konečně ten film skončil.
1: The satsang finished.
0: Satsang skončil.
1: And they were walking towards Tilak.
0: A oni tedy potom šli směrem k Tilaku, aby se sešli.
1: The person who went for satsang while walking to Tilak, he got a thorn in his foot.
0: A ten z kamarádů, co šel ze satsangu směrem k Tilaku, tak šlápnul na trn.
1: And the other friend who went for the movie, he found a gold coin.
0: A ten druhý kamarád, co šel do toho kina, tak když cestou do Tilaku našel zlatou mince.
1: And when they both reached, one was smiling and one was upset.
0: A když oba dva došli do toho tylaku, tak jeden z nich se usmíval a druhý z nich byl naštvaný.
1: You know what happened to me? I went to satsang and I was coming back and I got a thorn in my foot and it's still hurting.
0: A jeden říká tomu druhému, víš, co se mi stalo? Já jsem byl na satsangu a píchnul jsem se do nohy o trn a pořád mě to bolí.
1: And the other person started laughing at him.
0: A ten jeho kamarád se začal na něj smát.
1: He said, I went to the movie and still when I came back I found a gold coin.
0: Já jsem šel do kina na film a na cestě zpátky jsem našel zlatou minci.
1: Then they said we have to go again to Strilki and Gurudev will tell us what is the solution of this or why did this happen.
0: Dohodli se, že se musí vrátit zpět do Střílek, aby jim Gurudev řekl, jakoby, proč se tohle stalo.
1: Then they came back and yes, Guruji, what's going on? I came for satsang and I got a thorn and he went for kusang and he got a gold coin.
0: Tak když se vrátili do Střílek, tak šli za Gurudevem a zeptali se ho, Gurudeve, co se stalo? Já jsem šel na satsang a dostal jsem trn do nohy a on šel do kina a dostal zlatou minci.
1: And Guruji said, he was supposed to be in satsang. If he would come to satsang, no, sorry. The friend who came to satsang, he was in satsang, but his awareness was not here. His awareness was in that movie.
0: Gurudev odpověděl, ten z vás, co přišel na satsang, tak sice tady byl fyzicky, ale jeho pozornost tady nebyla. Jeho pozornost, on byl mentálně prostě v kině.
1: But only because momentarily he was, or at least physically he was present in the satsang, the result of that was, instead of completely getting crashed by a car, he only got a thorn in his foot.
0: Nicméně, protože on tady fyzicky, byl tady aspoň fyzicky, tak díky tomu se nedostal do nehody a autonehody a jediné, co vyvázl z toho je jedině akorát s tím píchnutím trnem.
1: And the other friend, he was in the movies, but somewhat of awareness was in satsang. His consciousness went to the satsang for a while.
0: A ten druhý, ten byl sice v kině, ale fyzicky, ale jeho pozornost byla na satsangu.
1: So he was supposed to get a whole box of gold coins, but because he didn't go to satsang and he only was for a moment in satsang, for that moment the reward was one gold coin. If he would go to satsang, he would get the whole box.
0: Co na něj čekalo, co mu bylo předurčeno, bylo, že měl dostat vlastně celou krabici zlatý mincí, ale protože nešel na satsang, šel místo toho do kina, tak dostal jenom tu jednu jedinou minci.
1: That is the power of bhakti, that is the power of satsang and that is the power of Gurudev.
0: A to je právě ta síla bhakti, síla satsangu a síla Gurudeva.
1: The power to make the king a beggar or a beggar a king.
0: Je to ta síla, která dělá z krále žebráka a z žebráka krále.
1: But it is all on our consciousness. It all depends on the awareness and how we go forward with our lives.
0: To všechno záleží na našem vědomí, na naší bdělosti a jakým způsobem kráčíme životem.

0: As blessed I am always when I have the holy darshan of the great guru, so I want to just share two or three things that I have in my mind.
1: A tak jak jsem vždycky požehnán tím, že mám darshan takového velkého guru, a tak bych se chtěl podělit dvě, tři věci, které mám na mysli.
0: So what does Om mean?
1: Co to znamená?
0: You know, in our scriptures we say that the universe began with the sound and that sound was Om, yeah?
1: Co znamená Om? V našich písmech se praví, že vesmír začal zvukem a ten zvuk byl Om.
0: So why do you think that, you know, obviously we prescribe to Om in India, and when you have other parts of the world, why don't they think that Om was the sound at the beginning of the universe?
1: A tak my to takhle v Indii vykládáme, proč myslíte v jiných částech světa, že tohle to nevědí, takhle o tom nemluví?
0: So it's like this.
1: Je to tak?
0: In a country like India, if you are in North India, you have Ram.
1: V Indii, pokud jste na severu Indie, tak říkáte Ram.
0: And if you come to middle India, Ram becomes Rama.
1: A když jste ve středu Indie, střední Indie, tak Rámu říkáte Rama.
0: If you go to South India, Ram becomes Raman.
1: A když jste na jihu Indie, tak z toho Ram říkají Raman.
0: So when during the time of the great king Ashok,
1: a během času velkého krále Ašoky,
0: monks like you, monks,
1: mniši jako jste vy,
0: they went out and they created the greatest trading route on the planet, which is known as the Silk Route.
1: A oni vytvořili, vlastně vydali se na cesty a vytvořili tu největší cestu, která se říká hedvábná stezka.
0: And so this Silk Route runs from Beijing through India into Palestine.
1: A ta hedvábná stezka vede z Pekingu přes Indii až do Pakistánu.
0: So when Om went to Palestine, Middle East.
1: Když ten Om doputovalo až do Pakistánu.
0: And because of the example I just gave you in India, like Ram, Rama and Raman. Yeah.
1: A tak stejně jak jsem vám dal ten příklad s tím, jak ten Rám, někde je Rama, někde je Raman.
0: So they our friends, Christian friends, yeah.
1: A naši přátelé křesťané,
0: they actually use the word Om, but they actually just happen to pronounce it as Amen.
1: Oni také ten zvuk používají Om, ale vyslovují ho jako Amen.
0: So you would like Ram, Raman, yeah?
1: Stejně tak jako ten severoindický Ram je na jihu Raman.
0: And our friends just on the other side, the Islamic community.
1: A naši přátelé na druhé straně, islámská komunita.
0: Unknowingly they also use Om.
1: I oni ku podivu používají Om.
0: So but they say Amen.
1: Ale oni říkají Amen.
0: So you see the whole world is gelled to Om.
1: A tak vidíte, že celý svět vlastně je spojen s tím Om.
0: And there is no greater gift for mankind and this planet than what Sri Maharaji has delivered, the Om symbol, the Om mandir in India.
1: A tak není většího daru pro lidstvo. Než to, že náš Maharaji ten symbol Om postavil.
0: There's no greater gift than that to mankind, not just to India.
1: A je to dar celému lidstvu, nejen Indii.
0: So now I want to just share with you, you know, the last sort of 4 or 5 days I've been here. As you know, I've been here before, but I live in London and I had the privilege to be invited here by the Czech Parliament.
1: A několik posledních dní jsem tady. Víte, že já jinak bydlím v Londýně, ale teď poslední jsem byl sem pozván českým parlamentem.
0: So like we have a very powerful group of all party parliamentary group on Indian traditional sciences.
1: A my máme velice silnou parlamentní skupinu přátel Indie.
0: which include Ayurveda, yoga, Yunani.
1: A všechny ty indické vědy, které zahrnují Ayurvedu, jogu,
0: Siddha, homeopatii,
1: Vastu,
0: Jyotish, Sangeetam.
1: Asami.
0: So these are all Indian traditional sciences that we use for healing.
1: A to jsou všechny různé druhy indické vědy, které slouží k uzdravení, k léčení.
0: So we are promoting these sciences in the British Parliament to make the parliamentary and the policy making community understand that if you really want to talk about prevention, that is normally we say prevention is better than cure. So if you really want to speak about prevention, then you need to speak to us.
1: A my máme tady takovou skupinu, kde tyto věty představujeme právě poslancům, právě zákonodárcům, aby věděli, jak důležitá je prevence, protože vždycky říkáme, že prevence je lepší než léčba, a když se mluví o prevenci, že my máme ty odpovědi.
0: Unfortunately, after COVID, you know, it has left United Kingdom with 5 million people who are suffering from long COVID.
1: A víte, že bohužel po COVIDu ve Spojeném království je 5 milionů lidí, kteří trpí tím dlouhým COVIDem.
0: And I'm very pleased to say that the United Kingdom, in association with the Ministry of Ayush, Government of India, are now working on 2,500 patients in hospitals to see how Ayurveda can help them.
1: A mám radost vám říct, že teď vlastně britská vláda spolu s indickým ministerstvem Ayush spolupracují a už vlastně na 2,000 pacientech ověřují, jak může Ayurveda tady pomoci.
0: So, been also working in the EU Parliament.
1: A pracuji také v Evropském parlamentu.
0: And you know some links here, you know, in Czech Republic.
1: A nyní jsem oficiálně i v České republice.
0: So they finally said that, look, why don't you come over? And I was here on the 20th of June, and I had the privilege to speak half an hour in the Czech Republic Parliament.
1: A já jsem tady byl už 20. června, jsem měl příležitost půl hodiny promluvit v českém parlamentu.
0: So the idea is to speak to them and share with them that the Czech people need to have that freedom of choice for their health and their wellness.
1: A mým poselstvím, co jsem tam říkal, že i lidé v České republice měli být svobodu volby, zvolit si, co je nejlepší pro jejich zdraví.
0: So in our humble language of compassion that we are, you know, all of us, we are very compassionate people.
1: A my všichni známe ten jazyk soucitu. My všichni jsme velice soucitní lidé.
0: So we are trying to talk them to the parliamentary community here in Prague in the language they understand.
1: Ale my, když mluvíme s těmi politiky, tak musíme v tom parlamentu mluvit jazykem, kterým rozumí oni.
0: So you'll be pleased to know that they have accepted the invitation to come to the London Parliament and study what we are doing back in the United Kingdom.
1: A oni možná vás potěšili, oni přijali pozvání, aby viděli, jak my vlastně pracujeme na té půdě britského parlamentu.
0: But the main reason was I wanted to come and see Swamiji.
1: Ale já jsem chtěl využít té příležitosti, abych přijel za Swamiji.
0: So you know, when I have the privilege to come here, I make my little humble services available to any of you who wish to seek an Ayurvedic consultation, Ayurvedic treatment. I specialize in Ayurvedic acupuncture. So those of you, you know, who feel you are very critically ill, and you know, and you want, you know, some treatment, and I do that because I love what I do, and please don't be afraid, there's no charge.
1: A tak já s pokorou bych vám chtěl nabídnout i své služby. Já se specializuji na ayurvédskou akupunkturu a pokud potřebujete, cítíte se unavení, cítíte, že potřebujete pomoci, neváhejte se na mě obrátit, já vám s láskou rád pomůžu a bezplatně.
0: And Swamiji, I think, was with us in the United Kingdom Parliament back in 2017.
1: Myslím, že 2017 jsme byli se Swamijim na zasedání Valného shromáždění Spojených národů.
0: And it has been long time, so it's my humble request before Swamiji here today to please, you know, take out, you know, a long weekend and please give darshan to us in the United Kingdom.
1: A tak bych prosil Swamijiho, aby zase přijel nám dát někdy darshan do Spojeného království.
0: So thank you so much. I'm really grateful to you. Thank you so much.
1: A děkuji, jsem vám všem vděčný.

0: Shala Purji Mahadeva Ki Jai, Devadi Devdeveshwar Mahadeva Ki Jai, Shradeep Narayan Bhagavan Ki Jai, Hindu Dharam Samrat Paramahansa Sri Madhavanand Purji Sadguru Dev Bhagavan Ki Jai, Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansa Sri Maheshwar Anand Purji Yogiraj Ki Jai, Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Salutations to Srila Purji Siddhapeeth Parampara. My Dhamrat Pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji Sadgurudev.
1: Pozdrav naší parampara a mé pokorné pozdravy Sadguru, našemu Gurudžímu, Vishwagurudžímu.
0: Namaskar and Sat Sri Akal to Amarjidžim.
1: Namaskar našemu drahému hostovi.
0: And Hariom and good evening to all of you present here and who are watching to Swamji TV.
1: Hariom a dobrý večer vám všem, kdo jste tady, nebo kdo nás sledujete přes Swamiji TV.
0: We are pleased to have you today amongst us, and Amarjidji is Swamiji's very old good friend and devotee also, and we are pleased that you are here amongst us today.
1: A máme radost, že tady máme našeho čestného hosta, který je Swamijiho přítelem a oddaným po mnoho let.
0: In the morning we were discussing a little bit about surrendering and letting go.
1: Ráno jsme trošku mluvili o tom, co znamená něco odevzdat, něco nechat jít.
0: And now we will a little bit talk about Viveka.
1: A dnes promluvíme trošku o Vivece.
0: As we have the blessings of Gurudev and all the knowledge which we are getting is from him.
1: A my máme požehnání Gurudeva a všechno poznání, které máme, máme od něj.
0: I'll just share a short story today and that will be it. So.
1: A tak se s vámi chci podělit o krátký příběh.
0: There was once upon a time there was one monk, one sadhu, one guru.
1: Byl jeden mnich, sadhu, guru.
0: And he had disciples like us.
1: A měl žáky jako jsme my.
0: Who are full of it in the head and quite restless. We all are somewhat in our minds. We are always thinking, so.
1: A ti jeho žáci to měli stejně jako my, měli spoustu myšlenek, měli v hlavě spoustu myšlenek.
0: And one very restless disciple like me came to Guruji.
1: A jeden takový neklidný žák jako já přišel ke Gurujimu.
0: And asked Gurudev, in my head I always have things going on and I would like to calm my head. What can I do?
1: A ptal se Gurudev, já mám v té mysli ten vír myšlenek, chtěl bych sklidnit svoji mysl, co mám dělat.
0: Then the master laughed and said, tomorrow we will go for a walk in the jungle.
1: A mistr se usmál a řekl, zítra půjdeme na procházku do džungle.
0: And then next day we go to the jungle and we come where there are many trees and there are a lot of monkeys.
1: A tak došli do té džungle, kde bylo plno stromů a mnoho opic.
0: And out of the bunch of the monkeys, there was one restless monkey like me.
1: A jedna z těch opic byla stejně neklidná jako já.
0: And Guruji, and that he told the Guruji told the disciple, look at that monkey and see what you tell me what you see.
1: A ten Guruji řekl tomu svému žákovi, pozoruj ty opice a řekni mi, co vidíš.
0: He was observing and he noticed that monkey was very restless and he was going to all other monkeys and snatching the food or the bananas or whatever they were having, he was snatching it from them.
1: A on pozoroval, že ta nejvíc divoká, nejvíc neklidná opice vlastně obíhala ty ostatní opice a kradla jim jídlo, kradla jim nějaké banány, všechny vyrušovala.
0: This is what we were talking in the morning, we always want more and more and more.
1: To, co jsme ráno říkali, jak vždycky chceme víc, nikdy nemáme dost.
0: So then the disciple told Guruji, I see that he is snatching food from everyone and he's a naughty monkey.
1: A tak ten žák říká, Guruji, já vidím tu zlobivou opici, která krade jídlo všem.
0: Then Guruji gave him a banana.
1: A Guruji mu dal jeden banán.
0: And told him to hold the banana.
1: A říkal mu, drž ten banán.
0: And let's see what the monkey does.
1: A uvidíme, co udělá ta opice.
0: Then that monkey came and tried to snatch the banana out of the hand of the disciple.
1: A ta opice přišla a snažila se ten banán vytrhnout tomu žákovi z ruky.
0: But the disciple was also using his brain, and he was the monkey was trying to snatch it, and he was going like this and like this and like this, and trying to avoid that the monkey can snatch the banana out of his hands.
1: A ten žák byl chytrý, tak vždycky, když ta opice sahla po tom banánu, tak on uhnul, aby ho nemohla chytit.
0: And this continued for a certain period of time.
1: A to trvalo nějakou dobu.
0: Till the disciple and the monkey, both of them got tired.
1: Až nakonec i ten žák a i ta opice se unavili.
0: And then Guruji said, okay, now let's do one thing, put the banana on the floor.
1: A Guruji říká, no a teď ten banán polož na zem.
0: And as soon as he put the banana on the floor, the monkey peacefully came, took the banana and peacefully opened and sat peacefully and ate it.
1: A když ho položil na zem, tak ta opice klidně přišla, posadila se a v klidu ten banán snědla.
0: So it's quite similar in our heads. So many things are happening and we are trying to avoid it by moving the banana around, which doesn't help at all. So the easiest option is just to let go and put it down and let the mind be more peaceful and do its thing.
1: A podobně je to i v naší mysli, my stejně tak se honíme za mnoha věcí, jak ten banán nám pořád uhýbá a tak se pořád mysli za ním upíráme a nejsnažší věc je prostě nechat to být, v klidu to pustit a nechat to plynout.
0: And that's what Gurudev teaches us in his teachings, in yoga, in meditation. What helps us to slow down our minds is meditation, sadhana, anushtan, what we are doing now here, and mala, japa, guru bhakti. These all things are helping our restless mind to calm down a bit.
1: A vlastně takto nás Gurudev učí všechny ty techniky jako mantra, japa, guru bhakti a tak dále, které všechny pomáhají nám sklidnit mysl.
0: And when our mind is more peaceful, then we can be in the present moment and enjoy the beautiful satsangs which are happening and be with Gurudev, and that restlessness goes away and we are here and just being here.
1: A když sklidníme svou mysl, tak daleko víc máme radost z toho satsangu, na kterém jsme, prožíváme tu přítomnost a přítomnost mistra.
0: And when you don't have so many things running in your head, then you have less stress, less worries about things, and you are just much more in bliss.
1: Když vám se nehoní hlavou tolik věcí, sníží se vám stres a jste daleko klidnější.
0: And you just chant naham karta pravdeep karta and mahaprabhudeep karta hi kevalam, whatever, it's not me who is doing, whatever is doing is Mahaprabhuji, is Gurudev who is doing, and all is good.
1: A když ke všemu přistupujete s mantrou naham karta, cokoliv, co se děje, nejsem to já, kdo to činí, ale Gurudev to dělá.
0: And I remember Gurudev used to tell me in my childhood that Sabakucha Devadatta Deep Dayal. So whenever I used to sing this Sabakucha Devadatta Deep Dayal, then Swamiji used to give me a chocolate. So everything is given whenever you have a pure heart and whenever you ask him, he will give you everything. That's the beauty of a master.
1: Když jsem byl malý, tak Gurudev mi vždycky říkal Sabakucha Devadatta a vždycky, když jsem tohle zpíval, tak mi pak dal čokoládu, tak já jsem pak vždycky věděl, že všechno, cokoliv, co budu chtít, dostanu od svého mistra.
0: So again, with Niswartha Bhav, without any expectations from Guruji, just surrender and tell him, Gurudev, you do what you're doing. That's all good.
1: Tak je to o tom, abychom našli to odříkání, abychom se dokázali všeho vzdát a jenom se odevzdali mistrovi, ať přijde, co má přijít.
0: Thank you so much. Thank you, Gurudev. Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gaubrahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Om Shalapurji Mahadeva ki jai. Devadi Dev Deveshwar Mahadeva ki jai. Shridip Narayan Bhagavan ki jai. Hindu Dharam Samrat Paramahansvami Sri Madhavanand Purji Satgurudev Bhagavan ki jai. Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansvami Sri Maheshwaranand Purji Gurudev ki jai.
2: Bas, sab goes. Aap aaye ho. Everybody, they are coming here, and coming here, they see every day, and every day we see they is in the heart.
1: Všichni, kdo sem přicházíme, víme, že každý den máme se vracet do svého srdce.
2: And this heart that we have, our heart is very great.
1: a v našem srdci najdeme tu velikost.
2: We are coming all so many here.
1: Přichází, tolik nás sem přichází.
2: And there is more and more where great in our heart.
1: A tím získáváme více a více do svého srdce.
2: We know that in these ashrams.
1: Víme, že v našich ashramech
2: many arts that when I came here.
1: Když jsem začal sem jezdit.
2: And that I let this and a whole here I that here is my or our ashram.
1: Postupně jsme se dopracovali k tomu, že máme tady tento náš ashram.
2: And so we all we coming and we are thinking this every bit. And one is this that we are always the very good the what we call say the colors. The colors should be always your ones here.
1: A vždycky, když sem přicházíme, tak to cítíme, že jsme tady a víte, že vždycky se bavíme o tom tu barvu, abychom měli.
2: Whenever you go the home, and of course you can have some color this or this and there. And many of our people that they're all with these colors.
1: A tak doma, když jste, tak si můžete nosit jakoukoliv barvu, ale když jsme tady, tak bychom měli dodržovat tu naší barvu.
2: And so in this, there is two.
1: A je, má to dvě strany.
2: The one always held, this is a Swami.
1: Vždycky mluvíme o tom, že poznáme, kdo je Swami.
2: So that we will do nothing under. But we are all sannyasis like this and this and that.
1: Podle té barvy vlastně poznáme, kdo je.
2: And that when we in our heart and you are also coming and you will be very great always. We are sadhus and others you are exactly also that you are very great and always what we say morning, early morning, just we are telling like this, mother, father, brothers and the Swamis.
1: A tak, když přicházíte s otevřeným srdcem a jste vlastně ve společnosti dobrých lidí, ve společnosti svědců, tak získáváte ty stejné vlastnosti, dostáváte i vy to do srdce. Takže když přicházíte s otevřeným srdcem, tak vždycky to cítíte a jak jsme říkali ráno, máte úctu k matce, k otci i ke svatým osobám.
2: And there is that is a Swami. And it is Swami that what he's giving us.
1: A tak to je ten, kdo je Swami, je Swami ten, kdo nám něco dává.
2: And you know that how much they have given me and they are giving me very much. That when I came here and this and all people who came here they are at home like a Swamis.
1: A já jsem od svých mistrů dostal tolik a víte, že od té doby, co sem jezdím, kolik jsem toho všem dal, kolik toho všeho, co jsem dostal, předávám dál a všichni, kdo sem přijíte, se tu cítíte jako doma. Cítíte se, jako i vy byste byli s vámi.
2: I will tell you that how many good with my disciples and that is like my brothers. And they are him, they are like a master.
1: A víte, kolik mám žáků a všichni jsou pro mě jako bratři, všichni jsme zajedno jako s naším mistrem.
2: And when I told them in that says that they are going very great from here.
1: A tak já to vidím, jak daleko jste došli.
2: I will tell like this, that my heart is to there, and I will tell you now that.
1: A já se sepiaturkám říkám, že moje srdce je tady pro vás.
2: And so, everyone, but mostly I know my, they are my disciples. Please, can you stand up this? Yes, you and also all families, yes, your families.
1: A z našich žáků.
2: Yeah. Yes.
1: Rodina tady.
2: Yes, get out. So that how much is my brothers, my sisters, my brothers, my every, so that can you, oh, here we are, please take, who is called? Yeah, please.
1: Celá rodina tady je, všichni jsou jako bratři a sestry.

0: Relax.
1: Uvolněte se.
0: Very relax.
1: Úplně se uvolněte.
0: Lie down.
1: Ležíte na zádech.
0: Both legs straight.
1: Obě nohy jsou natažené.
0: Both legs together.
1: A nohy jsou u sebe.
0: Relax.
1: Uvolněte se.

0: Very soon, your legs will be go differing.
1: Tak velice brzy se vám uvolní nohy.
0: Therefore, do not lead God.
1: A brzy skončíme, takže se nepřikrývejte. Nemusíte se přikrývat.

0: Now both hands straight.
1: A obě ruce
0: like this.
1: Spažíme nahoru. Nad hlavu. Držíme se. Palce máme zaháknuté.
0: Both
1: thumbs are crossed.
0: Lie straight. Back.
1: Narovnáme yes. se.
0: Don't go out. Stay as long.
1: Tak a zůstaneme v tom vzpažení.

0: And go back.
1: A vrátíme ruce.
0: Legs together.
1: Nohy u sebe.
0: Or bring leg something like.
1: A nebo si je můžete k sobě nějak přivázat.
0: Yeah. Again, one.
1: A ještě jednou spažíme.
0: Go straight and lie down and together.
1: A palcemi rukou se držíme, ruce u sebe.

0: Relax.
1: Uvolněte se.
0: Hey, don't go out. Only relax, very good.
1: Jenom se uvolňujeme, ale ve vzpažení.
0: And again bring loud.
1: A vrátíme ruce.
0: Relax.
1: A uvolníme se.

0: And come again.
1: A zpátky připažíme.
0: Both legs straight.
1: Obě nohy jsou natažené.
0: And bring straight. Yes.
1: A dáme je nahoru.
0: Straight, only both.

0: Zvedneme natažené nohy nahoru. Jenom nohy.
1: Yes. Very nice.
0: Krásně to zacvičte.
1: Very straight.
0: Krásně propnuté nohy.
1: Hands inside.
0: A ruce podél těla.
1: And come down.
0: A jdeme zase dolů.
1: And straight the hands back side again.
0: A zase vzpažíme ruce nahoru.
1: Like before.
0: Tak jako jsme to dělali předtím, že se držíme palcemi. Palci.
1: Relax your hands from that side.
0: A ruce si uvolněte, paže si uvolněte.
1: Yeah. Yes, like this.
0: Tak, výborně.

0: both legs straight up.
1: Obě nohy zase zvedneme kolmo k zemi.
0: Legs.
1: Nohy teď zvedáme.

0: Again, both legs go down.
1: A zase obě nohy nahoru.
0: Very nicely stretched, very good.
1: Hezky very propnuté nice. A kolmo k zemi.
0: Legs down.
1: Takže nohy dolů.
0: Legs are not going out. Takže, hey, legs go down.
1: Takže nohy dolů teďkon a vzpažíme.
0: Only the hands.
1: Takže.
0: Yes, like this.
1: Takže jenom máme vzpažené ruce teďkon.
0: Yes, very nice.
1: Krásně držíme se za palce, palcem je za sebe.
0: Yes,

0: be here as you are.
1: A zůstaňte v téhle pozici.
0: And very relax.
1: A uvolněte se.
0: Yes. Let your hands as it is now here. And both legs up.
1: A teď si připažíme. Ne, ruce si necháme ve vzpažení nahoře a zvedneme nohy.

0: And legs down.
1: A nohy dolů.
0: And hands upside.
1: A ruce podél těla.
0: Feel relax.
1: A procítíte to uvolnění.

0: both hands again back.
1: A obě ruce zase vzpažíme. Držíme se palcemi.

0: Again, hands up, down.
1: A ruce zase do vzpažení na zem.
0: And both legs down.
1: A nohy dáme dolů.

0: And dig your legs. Your legs.
1: A nohy si dáme.
0: Yes, down.
1: Dolů.
0: And lie.
1: On stomach?
0: Yes.
1: A lie down on your stomach. Lehněte si na břicho.
0: Yeah. Ah, very relaxed.
1: A uvolníme
0: se. Lie down. Relax.
1: Úplně se uvolníme.
0: Both legs.
1: Hands beside the body.
0: Relax.
1: Ruce podél těla a uvolníme si je.
0: Very nicely.
1: Hezky se uvolněte.

0: And down.
1: A dolů.
0: Again.
1: A ještě jednou.
0: Up, yeah.
1: Nahoru.
0: Very nice.
1: Krásně.

0: And down.
1: A dolů.
0: Hand is there. Your sin is there. Yes.
1: Tak ruce jsou na podložce, brada je na podložce.
0: Like relax. Yes.
1: A teď si nohy máme taky uvolněné teďkon.
0: Very nicely.
1: Krásně.
0: Again both legs go stand up.
1: A ještě jednou zvedneme obě nohy nahoru. Both legs up.
0: Legs together.
1: A
0: yes.
1: Nohy jsou u sebe.
0: Straight up as much as you can.
1: A zvedněte je tak, jak to dokážete.

0: both legs like up.
1: Obě nohy nahoru.
0: Yes. Bring in and with both legs hold the yes.
1: Takže pokrčíme si nohy v kolenou a chytneme se, zvedneme yes. nohy a chytneme se rukama za nohy, za zády. So your hands are holding your feet behind your back.
0: And we are going like this for little children, yeah?
1: And go in the front and in the back. A kolíbeme
0: five
1: se.
0: Five times.
1: Pětkrát.
0: So when you go one,
1: čili dopředu, dozadu,
0: two,
1: dopředu, dozadu,
0: tři, four,
1: čtyři,
0: five,
1: pět,
0: and relax.
1: A uvolníme se.

0: Těším se na pokračování.
1: Yoga in daily life is a complete system.
0: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
1: Not only asanas and pranayams.
0: Nejsou to jenom asány a pranayama.
1: But there are many explanations.
0: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
1: If you study allopathic medicine,
0: když studujete alopatické lékařství,
1: then you have to learn the language, what we call the Latin.
0: Tak se musíte naučit latinu.
1: It has nothing to do with some culture or religion.
0: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
1: It is a Greek language.
0: Je to řecký jazyk.
1: Connected to it.
0: Řečtina je s tím spojená.
1: So all the names of medicine.
0: A tak ty všechny lékařské termíny.
1: Also all the names of the vegetations.
0: A názvy rostlin.
1: Herbs, flowers, trees, etc.
0: Bylin, květin, stromů a tak dál.
1: And you have to study.
0: Jsou v latině a to je třeba studovat.
1: That you should know the name of the medicines, etc.
0: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
1: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
0: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
1: Then they have name in their language, and that you should know.
0: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
1: You can use your language.
0: Můžete používat svůj jazyk.
1: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
0: Ale i třeba k těm čínským lékům byly nám je třeba znát ty čínská slova.
1: Or the Japanese.
0: Nebo japonská.
1: Similarly, if you learn homeopathy.
0: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
1: Also have its language.
0: Tak má také svůj jazyk.
1: So the Ayurveda have its pure name.
0: Ayurveda má čisté jméno.
1: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
0: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskrtu a místo toho používají latinské pojmy.
1: And they don't know this.
0: Ani to neví.
1: That's why the Ayurveda is getting mixed.
0: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
1: They try to also give the allopathic some tablets.
0: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
1: And also the this other Western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
0: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
1: Now, if you use proper Sanskrit words,
0: když používáte ta správná slova v sanskrtu,
1: about Ayurveda,
0: která se týkají ayurvédy,
1: then is more knowledge inside.
0: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
1: Similarly the yoga.
0: Podobné je to s jogou.
1: So yoga is very great big system.
0: Yoga je veliký systém.
1: It has more than allopathic medicine.
0: Je to víc než alopatická medicína.
1: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
0: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
1: Nowadays people give the names what they want.
0: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
1: So today I would like to give you some informations.
0: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
1: And that's name is called asana.
0: A

0: bude se to týkat pojmu asan.
1: You have heard the name asana?
0: Slyšeli jste už slovo asana?
1: Yes.
0: Ano.
1: No.
0: Ne.
1: No and yes.
0: Ano a ne.
1: Now write down in your book if you have something to write.
0: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
1: Wherever you sit.
0: Kamkoliv se posadíte.
1: That's your asana.
0: Tak to je váš asan.
1: When you have what we call yoga mat.
0: Když máme naše podložky, karimatky.
1: So now yoga and mat.
0: Říká se tomu jogová podložka.
1: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
0: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
1: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
0: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
1: So your yoga asan.
0: Čili to jogový asan.
1: This is my asan.
0: To je toto je můj asan.
1: Now when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this Swamiji's asan.
0: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asan.
1: It is a respect.
0: Je to otázka úcty.
1: Like if you come to someone's house.
0: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
1: They offer you chair or a sofa.
0: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
1: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan, with some cloth.
0: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
1: So that's called also asan.
0: Tomu všemu se říká asan.
1: Now, when you come somewhere as a guest,
0: když přijdete někam jako host,
1: and you stay there,
0: a zůstanete tam,
1: then it is said, where is my asan, please?
0: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
1: It means where's my room, where's my bed.
0: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
1: So where's my bed?
0: Čili kde mám postel?
1: So that we call asan.
0: Tomu také říkáme asan.
1: So where is my asan?
0: Čili kde mám asan?
1: So your asan is in Ganga Hall.
0: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
1: Or your asan is in Sangam Hall.
0: Nebo někdo v hale Sangam.
1: Or your asan is in the Jadan Hall.
0: Někdo má asan v hale Jadan.
1: So that's called asan.
0: Čili tomu se říká asan.
1: Then they will also ask you if some sadhu comes and you ask that sadhu.
0: A také se stává, že přijde sadhu a vy se ho zeptáte.
1: Where is your ashram?
0: Kde máte ashram?
1: Or where is your asan?
0: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
1: So now only one is called asan.
0: Čili jenom to jedno je asan.
1: But in which subject you are there?
0: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
1: In Sanskrit they said.
0: V sanskritu se říká.
1: And you have also know.
0: A vy to taky víte.
1: That's called a salt. Sendha namak. Sendha namak.
0: Říká se sendha namak.
1: What you call Himalayan salt.
0: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
1: Or you call the rock salt.
0: Nebo také se říká kamenná sůl.
1: Little black.
0: Je trošku černá.
1: It's very healthy,
0: je
1: very good.
0: Velmi zdravá, dobrá.
1: The best.
0: Je ta nejlepší sůl.
1: That's called sandha.
0: A té se říká sandha.
1: And since sandha means the salt.
0: Sandha znamená prostě sůl.
1: So you call the sandha namak or sandha salt.
0: A tak proto říkáte sandha namak.
1: Now the horse is also known as a sandha.
0: Ale koni se také říká sandha.
1: Horse is a sandha?
0: Čili kůň je sandha?
1: Or the sandha salt.
0: A sůl je sandha.
1: Now we have to use here our logic.
0: Čili je potřeba

0: napojit logiku.
1: When you are eating,
0: když jíte,
1: dining,
0: večeříte,
1: and you ask, please, can you bring the sandha?
0: A požádáte o sandha.
1: Means the, can you bring the salt?
0: Tak chcete sůl.
1: And person who is listening,
0: a ten, kdo to slyší,
1: he runs and bring the horse.
0: Když by přiběhl s koněm.
1: Or when you are going somewhere,
0: a nebo když někam jdete,
1: in forest or somewhere,
0: někam do lesa,
1: and you ask, bring me sandha.
0: A požádáte o sandha.
1: And you bring the salt.
0: A dostali byste sůl.
1: There you should bring the horse.
0: V té situaci je třeba kůň.
1: Dining table you bring the salt.
0: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
1: So similarly the asan, where is my asan?
0: A podobné je to s tím slovem asan.
1: Which is my asan?
0: Asan, který ten asan je můj.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: So this is and where you sleep, lie down.
0: A když
1: your
0: si,
1: mattress.
0: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
1: That's your asan.
0: Tak to je váš asan.
1: So use my yoga asan.
0: Čili můžete použít yoga.
1: Not yoga mat, yoga asan.
0: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
1: Then we have the name of the postures.
0: Pak máme názvy pozic.
1: What we call bhujanga asan, sarvanga asan, etc.
0: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
1: So there we are indicating the name.
0: A to označujeme konkrétním jménem.
1: Now there is a paschim uttanasana.
0: A pak je třeba paschima uttana asana.
1: Who don't know hand up?
0: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
1: My God. Why I'm giving lecture? I we suggest meditate. You know everything.
0: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
1: so
0: víte.
1: So what is the definition of the paschim?
0: A jaká je definice paschim?
1: So purab, east, west.
0: Je to východ.
1: The west.
0: Západ.
1: Paschim.
0: Západ je paschim.
1: So, our backside.
0: Čili jsou
1: we
0: to
1: are
0: naše
1: looking to the sun.
0: Záda, když se díváme ke slunci.
1: Now, paschim utan.
0: Paschim utan.
1: Stretching.
0: To znamená protažení.
1: Of the spine.
0: Protažení páteře.
1: So paschim utan asan.
0: Proto paschim utan asan.
1: Very good name, has a great meanings.
0: Je to významové jméno, má veliký význam.
1: Now in some German language in books.
0: A v některých německých knihách.
1: Simply Change.
0: Tomu říkají prostě kleště.
1: The Change. Now the Change is different than Paschim Uttana Asana.
0: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschim Uttana Asana.
1: It has a great meaning.
0: Má to veliký význam.
1: Only you can write a book on the Paschim Uttana Asana.
0: O Paschim Uttana Asana byste mohli napsat celou knihu.
1: In Paschim Uttana Asana is many, many things coming.
0: Paschim Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
1: Sunsetting.
0: Zapadající slunce.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: So, Bhujanga Asana.
0: Bhujanga asana.
1: Paschim Uttana asan, Bhujanga asan. So this is also we call asan.
0: A tomu všemu říkáme asany.
1: So then, final. In which asan you are sitting?
0: A nakonec v jaké asáně sedíte?
1: So Sukha asan.
0: Může to být Sukha asana.
1: The one. So, svast, vajra asan.
0: Může to být vajra asana.
1: Bhujanga da, padma asan.
0: Padma asana.
1: Sukha asan.
0: Sukha asana.
1: We are sitting.
0: V tom sedíme.
1: This is our posture.
0: To je ta naše pozice k sezení.
1: Now how are you lying down?
0: A jak se položíte?
1: So we are lying in Sukha asana.
0: Ležíme v sukha asáně.
1: Just relax, lie down.
0: Jenom se pohodlně položíme.
1: Sukha means pleasure.
0: Sukha znamená pohodlný.
1: Easier.

0: připravujete? Jste v tom školení učitelů?
1: So they should know this word one asan.
0: Tak byste měli znát slovo asan, ty slova asan.
1: And there you can mention this all and explain.
0: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
1: And this will come next time.
0: To bude příště.
1: In your examination.
0: Ve vašich zkouškách.
1: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
0: Možná to bude i zítra.
1: So, like this, there is many name of the pranayama.
0: Podobně máme různé názvy pranayamy.
1: The pranayama is only three.
0: Ale pranayamy jsou jenom tři.
1: Purak, rečak, kumbak, that's all.
0: Purak, rečak a kumbak, a to je všechno.
1: Inhale, exhale and retention of the breath.
0: Nádech, výdech a zádrž dechu.
1: So pranayama.
0: Takže pranayama.
1: So this is a pranayama.
0: To je pranayama.
1: But how many different techniques for what?
0: Ale kolik je různých technik a k čemu?
1: And how to do?
0: A jak je provádět?
1: This is called the techniques of pranayama.
0: To jsou různé techniky pranayamy.
1: And so is called the technique of the asana or what kind of or when means the asana.
0: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
1: And then finally when you everything learned and you perfection.
0: A pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti,
1: then you have a asan in the air.
0: Tak pak ten váš asán bude ve vzduchu.
1: Levitation.
0: Budete levitovat.
1: So you are above the earth.
0: Jste nad zemí.
1: So even you don't touch the earth.
0: Ani se jí nedotýkáte.
1: So you have your own energy.
0: Máte svoji vlastní energii.
1: Levitation.
0: A levitujete.
1: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
0: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
1: So such a yogi like you all now.
0: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
1: You are levitating.
0: Vy už tady levitujete.
1: They take also that dhuni up.
0: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
1: The vata yogi.
0: Jsou to vata yogi.
1: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
0: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
1: So dhuny have more meanings.
0: Dhuny má víc významů.
1: Now dhuny means fire.
0: Dhuny znamená oheň.
1: And that dhuny means the holy fireplace.
0: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
1: But dhuny means that you are in yourself.
0: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
1: No, you just don't care, you are in yourself.
0: Že se o
1: nic, you are walking.
0: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
1: And one day I was standing at the Singapore transit airport, transit area.
0: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při tranzitu.
1: I think it was about 10-15 years ago. Or 10 years or something.
0: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
1: And one man was in the bookstore.
0: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
1: Looking the books.
0: A prohlížel si knihy.
1: And suddenly he said, yes, and I know that.
0: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
1: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
0: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
1: I said, he must be screw loose.
0: Tak jsem si říkal, že to musí být.
1: Or he's in his dhuni.
0: Nějaký blázen, anebo
1: in
0: že je
1: dhun,
0: prostě
1: that's called a dhun.
0: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
1: Then I realized.
0: A pak jsem si uvědomil.
1: He had a mobile.
0: Že měl mobil.
1: And headset.
0: A headset.
1: Talking with someone.
0: A opravdu reálně s někým mluvil.
1: So nowadays when somebody is walking in the forest here.
0: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
1: And he's laughing. Hey, care about that.
0: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
1: Because we know there is this telephone.

0: Protože víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonu.
1: So technology is very far.
0: Technologie je velmi pokročilá.
1: But dhuni.
0: Ale dhuni?
1: Dhuni means dhun.
0: Dhuni znamená.
1: Dhun means you are you are in yourself, you are happy in yourself.
0: Duna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
1: Duna lagi begam ki. That is one bhajan, yes?
0: Yeah, jeden bhajan.
1: Duna lagi begam ki. Which bhajan is this?
0: Který je to?
1: Manare arati sanjo shambho deva puri sahari. देव पुरुष हर की विश्वनाथ विशंभर की मन रे आरती सन सो इन दिस अ प्रेयर देयर इज धुनी लगी बेगम की
0: चलो फिर तो मॉडलिटी है ये
1: धुनी लगी बेगम की
0: बेगम की
1: सो बेगम दैट वी डोंट वी कैन नॉट डिस्क्राइब
0: ये तो něco co nejde popsat
1: वेयर इज द awareness, the consciousness and the vrittis of that yogi were somewhere.
0: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového jogína?
1: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
0: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
1: Kya tum, nahi nahi, kya tum dhuni silgavo yogi. What are you burning? Fire with the dhuni.
0: Proč zapalujete ohně v dhuni?
1: Bin lakdi joge meri dhuniya. Without fire, my dhuni is burning.
0: Mé dhuni hoří.
1: Without the wood, sorry.
0: I bez dřeva.
1: So there's no any fuel to burn the dhuni.
0: Nic ho neživí, žádné dřevo.
1: But that dhuni is Manipur chakra.
0: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
1: That is a fire too.
0: Če v ní je taky oheň.
1: So yogic language.
0: Tak jogový jazyk.
1: So dhuni, dhun and dhyana.
0: Je dhuni, dhun a dhyana.
1: Dhyana means meditation.
0: Dhyana znamená meditaci.
1: Or dhyana means concentration.
0: A nebo taky koncentraci.
1: Dhyan se sunna. Listen carefully.
0: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
1: Listen alert, awareness.
0: Poslouchej s bdělostí.
1: So dhyan se car chalana, drive car please carefully.
0: Řiď auto prosím bezpečně.
1: So dhyana.
0: A to je všechno.
1: Dhyana, dhuni.
0: Dhyana.
1: Dhun, etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc., etc.
0: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
1: Now, in many bhajans,
0: v mnoha bhajanech,
1: there is written something.
0: Se píše.
1: And that's for example.
0: Například.
1: Kanta kamal me.
0: Například kanta kalme.
1: There is one bhajan, yeah?
0: Takový je jeden bhajan.
1: Kant kamal me? Ne. This is a bhajan, you know? Ne. Mera mola milan ke kaj aaj main mast banunga re. Na? So there is a dhuni other kant kamal. Kant kamal.
0: Čili je tam kanta kamal.
1: Kant kamal. Kant means the throat.
0: Kanta znamená hrdlo.
1: Kamal means the lotus.
0: A kamal je lotus.
1: And this is a Vishuddhi chakra.
0: A to znamená také Vishuddhi chakra.
1: Hirde kamal.
0: Hridaya kamal.
1: Hirde kamal me. तो नहीं हृदय कमल की आंख खुल जावे जो डाले नित नेम का अंजन हृदय कमल की आंख खुल जाए सो दिस इज हृदय इज द हार्ट
0: हृदय
1: अनाहत लोटस
0: सर्च

0: Čili je to lotos v Anaháte.
1: Similarly, Nabi Kamal.
0: A podobné je také Nabi Kamal.
1: Nabi is the navel.
0: Nabi je pupek.
1: This navel, Nabi Kamal is that chakra, the lotus.
0: A je to tady lotosová čakra pupku.
1: Mool Kamal, the Muladhara chakra.
0: A Mool Kamal je Muladhara chakra.
1: So for every chakra, different names.
0: Každá čakra může mít různá jména.
1: It means same thing.
0: Ale znamená to totéž.
1: But this is the, what how they are using as a poetry or a song, etc.
0: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
1: So Kanth Kamal me Kudrat bole. So Kanth Kamal me Kudrat bole in the bhajan said.
0: Toto se zpívá bhajan.
1: Kudrat. This is again also Urdu words.
0: Kudrat je také slovo z určtiny.
1: Now kudrat means your destiny.
0: Kudrat znamená to též, co váš osud.
1: Kudrat means your thoughts.
0: Znamená to vaše myšlenky.
1: There are different meanings of the kudrat.
0: A zase kudrat má různé významy.
1: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
0: Toto je drama osudu.
1: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
0: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
1: And so that in Sanskrit language you know all it has 52 alphabet.
0: A jak víte, tak v sanskrtu je 52 písmen.
1: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
0: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
1: Including
0: těch v čakrách.
1: The bija mantra.
0: Včetně bija mantr.
1: So on every petal there is one mantra.
0: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
1: And after this petals 4, 6 10, 8, 12, whatever it is.
0: A každá ta čakra má různý počet těch plátků, 4, 10 a tak dále.
1: That is their resonance.
0: A jde o to, jak rezonují.
1: And that resonance is balancing entire nerve systems.
0: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
1: And so when we do our kriya, sadhana, kriya yoga,
0: a když se věnujeme kriya yoga, děláme
1: which you are doing every day,
0: kriya sadhanu, kterou děláte každý den,
1: you are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
0: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
1: And that this 12 chakras petals of the anahat.
0: 12 těch plátků okvětních má anahata.
1: It's controlled by one bija mantra yam.
0: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a so, to je yam.
1: So lam, bam, ram, yam and hum, hum, hum.
0: Yes. Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
1: This you should know very clear.
0: To byste měli velmi jasně znát.
1: And this is a resonance on each alphabet.
0: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
1: The scientists said who knows about the language.
0: Jazykovědci říkají.
1: The perfect language is that which balances both hemispheres.
0: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
1: While dreaming.
0: Ve snu.
1: While talking.
0: Při mluvení,
1: while singing,
0: při zpěvu,
1: while thinking,
0: při přemýšlení,
1: and while writing,
0: a při psaní.
1: All this in action, both hemispheres are equally balanced.
0: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
1: I only heard from the experts, the scientists.
0: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
1: So there are only few languages.
0: Že na světě jenom pár jazyků.
1: So Sanskrit.
0: A Sanskrit.
1: Old Greek.
0: Stará řečtina.
1: Parsi.
0: Parsi.
1: And then

0: comes the Latin.
1: A potom latina.
0: But in two actions Latin fell.
1: Ale v těch jakoby při dvou činnostech latina selhává.
0: So it is, this is in our body.
1: A to máme v našem těle.
0: We are too hurry.
1: Příliš spěcháme.
0: So in our thinking, our words are doing anything, there are three things.
1: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
0: That we should know that word.
1: Měli bychom vědět, že slovo.
0: Is called shabda.
1: Říká se mu šabda.
0: And the word, the akshar.
1: Pak je akshar.
0: The alphabet.
1: Abeceda.
0: So and the knowledge.
1: A poznání, vědomost.
0: So the knowledge.
1: Poznání.
0: The bhava.
1: Bhava.
0: And shabda.
1: A šabda.
0: Shabda, bhava and jnana.
1: Šabda, bhava a jnana.
0: A Sanskrit learned person.
1: Člověk, který umí sanskrit.
0: Or who read that language.
1: Který je schopen v sanskritu číst.
0: Then the speech is balanced on these three things.
1: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
0: Šabda.
1: Na šabdě.
0: Artha.
1: Artě.
0: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
1: Na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is kriya yoga use this very much.
1: A to velmi využívá kriya yoga.
0: So don't think that on chakra yoga I will go home or do something. Agni sar or this sar, every sar, there are many sar.
1: Neříkejte si tak, na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni sáru a je mnoho sár.
0: Sare gama padani sa sa nidaga padagamadi sa. The harmonium learning, no?
1: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Waterfalls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But in ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho
0: harmonium
1: máme.
0: Is harmony.
1: Harmonium, že harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro
0: zápěstí. Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit papra the the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from Germany.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale tak to jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy,
0: it's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
0: Many of you. Okay, this is busy. But there are many who learned good Germans and then they will speak is great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German and really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically.
1: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and then says, touch and say, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí a něco mu řekne.
0: Of the mother.
1: A ten mateřský dotek.
0: Even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal.
1: Když jdeme a pohladíme
0: home
1: zvíře.
0: Animals, don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart.
1: A když to vychází ze srdce.
0: Even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě?
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: That little chicken babies.
1: Když jsou třeba
0: they are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin.
1: Je to veliký.
0: There's no mercy.
1: Ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Come good home.
1: Dojeďte dobře domů.
0: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues,
1: mnoho
0: all.
1: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
0: Drive carefully.
1: Řiďte bezpečně, opatrně.
0: And make nice interval somewhere standing, resting.
1: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
0: And bless you.
1: A žehnám vám.
0: Alek Puriji Siddhipita.
1: Jménem Alek Purijiho Siddhipita.
0: Siddhipnán Bhagwan. Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhvananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti, Shanti, Shanti.
3: Vishwa Guru Mahamandaleshwari Paramhansa Swami Maheshwaranand Puriji Gurudeva Ki Jai.

0: My doctor said in Jodhpur.
1: A proto ten můj lékař v Jodhpuru mi řekl.
0: He's a disciple.
1: Je mým žákem.
0: His father was a disciple of Mahaprabhuji.
1: A jeho tatínek byl žákem Mahaprabhujiho.
0: And they all very good to me also.
1: A všichni se ke mně chovají hezky.
0: And that my doctor said.
1: A ten můj lékař řekl.
0: Swamiji, I will not take money from you. I will give you everything. Sarismant is okay.
1: A Swamiji, já si o tebe žádné peníze nevezmu, všechno ti to poskytnu bez placení.
0: Then I say to doctor.
1: A já jsem mu řekl.
0: Doctor, I am in Austria and in Austria I worked very years and now government gives me insurance.
1: A já jsem mu říkal, že já jsem teď v Rakousku a roky tam pracuju a teď mě vláda vlastně poskytuje zdravotní pojištění.
0: So doctor, please can you, I will give you money, but this money you should give for people who have no money. Working for their heart or anything.
1: A já jsem mu říkal, že mu dám peníze a že by je měl dát těm lidem, kteří na tom pracují.
0: And he said, what is this house, Swamiji? I don't know.
1: A on říkal, já to nevím, jak tohle funguje.
0: I am living in Austria so many years.
1: Já žiju v Rakousku tak dlouho.
0: And they took me as a yoga teacher.
1: A oni mě považují za učitele jógy.
0: And wherever I went in other countries.
1: A kdykoliv jsem jel do nějaké jiné země.
0: And whatever some people gave me some donation or something.
1: A kdykoliv mě tam lidé dali nějaký dar.
0: I sent to Austria.
1: Tak jsem to posílal do Rakouska.
0: And gave the tax.
1: A platil z toho daně.
0: And so it is, you know, it is everything.
1: Tak víte, že takhle to funguje.
0: So he said, oh, it is like this. I said, yes.
1: A on říká, aha, takže takhle to funguje. Já jsem říkal, ano.
0: And there was about midnight there in Austria.
1: A bylo to asi kolem půlnoci v Rakousku.
0: And I was very early morning in India.
1: A v Indii bylo brzo ráno.
0: So I said, okay, I will tell my doctor, my Austria.
1: A já jsem řekl, dobře, tak já řeknu jim v Rakousku.
0: And you cannot believe.
1: A nevěřili byste?
0: Immediately after we telephoned, Mansa Devi, she telephoned.
1: Okamžitě poté, co Mansa Devi zatelefonovala.
0: And in half one hour.
1: A během jedné hodiny.
0: In one hour came the telephone to this doctor.
1: Zavolali
0: from Austria to India.
1: Z Rakousku do Indie tomu lékaři.
0: Who is that? Who is my person?
1: A kdo je to ten
0: my client?
1: Ten můj vlastně o svém pacientu volali.
0: And said yes, here is this Swami Maheshwaranand and that and that.
1: A on řekl ano, máme ho tady toho vašeho pacienta Swamiho Maheshwaranandu.
0: And then again after 15 minutes, only 15 minutes.
1: A potom během čtvrt hodiny.
0: Who is doctor name you are? What is your hospital?
1: Tak už se ptali, jaké je jméno toho lékaře, v jaké je nemocnici.
0: What happened? How it is?
1: Co se stalo?
0: And he told everything.
1: A on jim vlastně všechno řekl.
0: After 5 hours.
1: A po 5 hodinách.
0: Again from Vienna.
1: Zase volali z Vídně.
0: They came, yes, please. What I got, you did a, what operations or this?
1: Tak se ptali vlastně, co se mnou dělali.
0: And how is your hospital?
1: A jak je na tom ta nemocnice v Indii?
0: Otherwise, please take a aeroplane.
1: A jinak prosím.
0: Private little aeroplane.
1: Ho vemte do soukromého letadla.
0: To Delhi.
1: A doveste do Delhi.
0: And in Delhi particular hospital.
1: A do konkrétní nemocnice v Delhi.
0: So he said our Austrian, our Vienna, he told everything. He said, so all your papers and this and our hospital is very good in Jodhpur, very, very good.
1: A ta nemocnice v Jodhpuru je velice dobrá, takže on jim poskytl veškeré informace, poslal tu dokumentaci.
0: Next day again they asked.
1: A další den se opět ptali, jak jsem na tom.
0: And then I said, is it okay? Doctor said, is it good? And I said, okay. Everything was good.
1: A já jsem říkal, všechno je v pořádku. Lékař říkal, že je to v pořádku.
0: And who is he?
1: A kdo je to?
0: Why he came to India?
1: A proč jel do Indie?
0: And I said, I'm a tourist.
1: A já jsem říkal, že jsem tam jel jako turista.
0: Yeah. And so how long you will be here?
1: A jak dlouho tady budete?
0: And so I said about 1 month.
1: A já jsem říkal si měsíc nebo měsíc a půl.
0: And fortnight.
1: Nebo 14 dní.
0: You have to come to Austria.
1: Během 14 dnů se musíte vrátit do Rakouska.
0: Okay.
1: Dobře.
0: My ticket was anyhow.
1: Letenku už jsem stejně měl na ten termín.
0: So me and Mansa Devi, we had a ticket already.
1: My s Mansa Devi už jsme měli letenku.
0: And Austrian said, you have to wait 10 days more.
1: A Rakušané říkali, že ještě musíte 10 dalších dní počkat.
0: Because we have to make the seat.
1: Protože pro vás musíme připravit sedadlo.
0: For our client and this.
1: Pro našeho klienta a jeho.
0: So they came doctor and nurse.
1: A poslali teda lékaře se sestrou.
0: And they didn't have the chair.
1: A pro ně neměli sedadlo, takže bylo potřeba počkat.
0: I thought, my God, what will happen now with me?
1: A já jsem si říkal, pane Bože, co teď se mnou bude?
0: Anyhow, they telephoned that on this and that day, Austrian Airlines.
1: A oni pak teda zavolali, že v ten konkrétní den nějaký, že ty rakouská aerolinky.
0: And I came from Jodhpur to Delhi.
1: Já jsem přijel z Jodhpuru do Delhi.
0: I was in our ashram.
1: Byl jsem tam v našem ashramu.
0: And next day, me and Mansa Devi, time of that, we came to the airport.
1: A ten další den jsem já s Mansa Devi jsme přijeli.
0: And Austrian doctors was.
1: Na letiště byl tam ten rakouský lékař.
0: Where is our airplane?
1: A
0: Austrian Airlines.
1: Kde schánili jsme se potom letadle.
0: And they had in their hand wheelchair.
1: A oni měli kočkové křeslo pro mě.
0: And the patient is coming.
1: A oni říkají, tak ten člověk
0: přichází. And immediately doctors came to the UR, sir. I said yes.
1: A oni ke mně přišli, tak to jste vy, pane.
0: So please sit in.
1: Tak prosím, posaďte se tady.
0: I can walk.
1: A já jsem říkal, já ale můžu chodit.
0: Yes, still here you walked.
1: Ano, doteď jste
0: now
1: mohl chodit. Ale teď si musíte sednout.
0: Seat, my promise, no, my pressure. Yeah. So my personality, my personality. So anyhow, we went in the aeroplane.
1: Tak každopádně nalodili, nastoupili jsme do letadla.
0: Doctor and nurse, they were turned this side.
1: Lékař a sestřička byli v tom letadle natočeni směrem ke mně.
0: And always I sit on the window side of the aeroplane.
1: A já vždycky si sedávám u okénka.
0: They said, no, please sit this side.
1: A oni říkají, ne, prosím, sedněte si tady, uprostřed.
0: I said, why?
1: A já jsem říkal, proč?
0: You don't know, boy, this is me.
1: Vy, chlapče, nevíte.
0: If something happened, somebody sitting there, how will you come, we bring you out quickly?
1: Ale kdyby se něco stalo a někdo seděl mezi náma a vámi, tak bychom, jak bychom se k vám dostali?
0: And really, it was a night.
1: A byl to noční let.
0: One of them was awakened, looking to me, what I'm eating or what I'm some chocolate.
1: A jeden z nich byl vždycky vzhůru a sledovali, co jím, jestli se dám třeba nějakou čokoládu.
0: We landed in Vienna.
1: A když jsme přistáli ve Vídni,
0: they took my passport and everything, they took it.
1: Tak vzali můj pas a všechno ostatní.
0: And they brought me out.
1: A vyvezli mě ven.
0: And they said, ambulance for your house.
1: A říkal, že máme pro vás připravenou sanitku, která vás odveze domů.
0: I said, no, look, It was about 50-60 people.
1: A já jsem říkal, no ale podívejte, tam bylo 50-60 lidí.
0: They are all my bhaktas.
1: A jsou to všichni moji baktové, moje rodina.
0: Once he would speak in his language. They are yogi.
1: A on si říkal, on říkal německy, to
0: they
1: jsou
0: so
1: jogíni. Je tady tolik lidí.
0: Anyhow, so they came. I said, I have car and my people take me. Thank you very much.
1: A já jsem říkal, já mám tady auto, moji lidé mě odvezou, děkuji vám.
0: So he had to give signature everything.
1: Tak všechno jsme museli podepsat.
0: And they said goodbye.
1: A oni řekli tak.
0: And please.
1: Naschledanou.
0: All letters goes to the doctors.
1: A všechny dopisy museli jít.
0: People was happy. They said, oh my God, Swamiji, you have pulled a doctor and nurse and this and that. I said yes.
1: Takže všechno bylo v pořádku a když jsem přijel a lidé viděli, že mám, že se mnou je lékař a sestřička, tak se divili. Já jsem říkal, ano, je to tak.
0: After 3 weeks.
1: A po 3 týdnech.
0: I have to go to, I think Germany or London.
1: Jsem,
0: in London. From Vienna to London.
1: Jsem musel jet
0: by aeroplane.
1: Z Vídně do Londýna letadlem letět.
0: Airline said no. No sir, you cannot take my flight.
1: A ty aerolinky řekly, ne pane, bohužel s námi nemůžete letět.
0: Other friend, air, they said no, you are ill and we cannot take.
1: A jiné aerolinky také říkali, ne pane, bohužel jste
0: I
1: nemocný.
0: Can't go anywhere.
1: A já jsem takhle nikam vlastně nemohl jet.
0: Flying, I mean.
1: Letadlem.
0: So I went to the Vienna doctor.
1: A tak jsem šel k tomu svému vídeňskému lékaři.
0: And doctor was saying, yes, you are okay, Swamiji, very good, no problems, everything.
1: A ten říkal, Swamiji, jste v pořádku, všechno je v pořádku.
0: Then what happens?
1: A co se pak stalo?
0: Then Devapuriji said. So that's okay, and he write it in gold.
1: A on tedy něco říkal, že je to v pořádku a že něco napsal.
0: Again I went to the aeroplanes.
1: A zase jsem šel na aerolinky.
0: To get the visa from there or not visa from ticket.
1: Abych dostal letenku.
0: They said, sorry, we cannot give you till your doctor cannot give.
1: A oni řekli, že bohužel vám ji nemůžeme prodat, dokud to váš lékař neschválí.
0: Because we have this letter.
1: Protože máme tady takové, tady
0: so
1: ten dokument.
0: Again to Vienna, my doctor.
1: Takže jsem.
0: Our doctor Santi's also friend.
1: Takže jsem musel
0: because
1: zase.
0: Because he's a doctor, she's doctor in the school.
1: Takže jsem musel zase za tím lékařem ve Vídni, který je vlastně bývalý spolužák Sádví Šanty.
0: So I said, please can you write down, I'm not, I can go.
1: A prosím, a požádal jsem ho, aby mi napsal potvrzení, že mohu letět.
0: Then Austrian doctor said.
1: A ten rakouský lékař řekl.
0: Tomorrow come to me.
1: Tak přijďte prosím za mnou zítra.
0: And I will check you complete.
1: A já vás kompletně zkontroluju a pojedete na rotopedu a podobně.
0: Everything tip and top.
1: Všude mě měřili srdce.
0: Yes, it took 5 days.
1: A trvalo to 5 dní.
0: Austrian hospitals doctor 5 days.

0: Takže v té rakouské nemocnici mě lékaři takhle zkoumali 5 dní.
1: Also to India.
0: A také do Indie komunikovali.
1: From there, etc. Where happened, why happened.
0: Co se tam stalo, jak se to stalo, kdy to bylo.
1: Then was okay, so that he can go to any aeroplanes, no problem.
0: A pak nakonec výsledkem bylo, že mě napsali potvrzení, že můžu kamkoliv bez problému letět.
1: And then it came to there, to the
0: Airlines.
1: Aeroplanes company.
0: A až tehdy, když jsem s tímhle dopisem šel na aerolinky,
1: they said, okay, you can go.
0: Tak říkali, dobře, tak můžete letět.
1: Then I wrote this in India in the newspaper.
0: Já jsem to popsal do indických novin, celý ten příběh.
1: Then big hospital of India.
0: Do velké indické nemocnice.
1: They said this is the country.
0: A oni, když jsem jim to řekl ve velké indické nemocnici, tak říkali, tak to je
1: they
0: země.
1: They don't want to think like if it's an officer or ministers or anybody or little worker. My first thing is that these are the humans and we have to take care of these humans. Vienna, Austria.
0: Že v té Vídni jim nejde o to, jestli jste ministr nebo malé dítě, ale o všechny se chtějí postarat tak, aby byli v pořádku.
1: So you see how it was that?
0: Takže vidíte, jak to bylo?
1: That is, there is a doctor and nurse.
0: Takže lékař a sestřička.
1: Doctor is dog. Dog.
0: Doktor, yeah. Dog, pes.
1: Yes. And nurse is get the whole need nerves outside.
0: A sestřička, zase je to ta slovní říčka s angličtinou, ta vám vyndá všechny nervy.
1: So many are in many countries there, in many countries too many people there, so it is a problem.
0: Takže v mnoha zemích je problém s tím, že je tam příliš mnoho lidí na ten personál.
1: Only in India, Rajasthan, Pali, and this the whole Rajasthan is 3 or 4 part of the country.
0: Jenom vlastně v Indii, jenom ten Rajasthan je rozdělený na několik dalších částí.
1: Pali district is a district only, is more than Australia.
0: Například ten okres Pali v Rajasthánu má víc obyvatel než celé Rakousko.
1: Austria, yeah. So the from the Pali district, how many people is more than Austria?
0: No, takže jenom ten okres Pali v Rajasthánu má víc obyvatel než celé Rakousko.
1: So my doctor said.
0: A můj lékař, tedy můj indický lékař,
1: that's why we have worked very much.
0: Říkal, že proto máme tolik práce.
1: Anyhow. So this is the things how human to human. And if everybody will like this human to human, the whole world will be good.
0: Takže takhle se chovají lidé k lidem a když se budou všichni lidé takhle chovat, tak potom bude svět dobrý.
1: I am not talking about the wars.
0: Já nemluvím o válkách.
1: But my time when I came here or India, all was very humble, kind and every was very good.
0: Ale já ať přijdu kamkoliv v Indii nebo tady, tak vždycky jsou tam hodní a pokorní lidé.
1: But now became the Kali Yuga.
0: Ale teď už přišla Kali Yuga.
1: And so in Kali Yuga is we have to clean all out that from the mind outside.
0: Ale v Kali Yuze musíme vyčistit všechno i z naší mysli.
1: And so for that we have a yoga.
0: A na to máme právě jogu.
1: And yoga is not only my country or your countries or my countries, my religions or your religions. No.
0: A yoga není moje země, tvoje země, moje náboženství, tvoje náboženství.
1: Yoga is the life.
0: Yoga je život.
1: The whole

0: whole earth.
1: Celá země.
0: And that's why we have yoga lectures or yoga exercises.
1: A proto máme přednášky o józe, jogová cvičení.
0: Or what kind of number or name is the yoga?
1: A různá jména pro ty cviky.
0: We will see that if you want to understand what yoga is.
1: A uvidíte, že když budete se snažit pochopit, co je to yoga,
0: then yoga is not only human.
1: Tak yoga není jenom o lidech.
0: But there is like we have a tree, one tree.
1: Ale máme třeba strom.
0: Sarvahitasana. Or what is called the tree and on the hari. What is that? Sarvangasana. Shirshasana.
1: Nebo pozici stromu.
0: And you know we have Tadasana. Saksham, Shirshasana.
1: Shirshasana.
0: So Shirshasana is like this river and this country.
1: Shirshasana.
0: And this tree.
1: Shirshasana jako tenhle strom, tahle řeka, tahle země.
0: So roots is down.
1: Kořeny má dole.
0: And head is up.
1: Hlava je nahoře.
0: And many hair.
1: A s mnoha vlasy.
0: And between is our heart and this all.
1: A mezi tím je naše srdce a všechno ostatní.
0: So we have yogis have given that time.
1: Takže jogíni dali v té době.
0: For example, cobra.
1: Třeba cvičení kobry.
0: It means all snakes.
1: Tak to zahrnuje všechny hady.
0: And these are our we have our bhujangasana.
1: My máme třeba bhujangasanu.
0: This is a snake.
1: Tak to je had.
0: That snakes get up like this.
1: Který se takhle vztyčí.
0: That even nobody is there.
1: A i když tam nikdo není.
0: The snakes will get up like this.
1: Tak to hadi takhle dělají.
0: Stretching very nicely.
1: Že se krásně protáhnou tím, jak se vztyčí.
0: So we have many animals postures.
1: Takže máme mnoho pozic podle zvířat.
0: Count today in your yoga and daily life book.
1: Spočítejte si to dneska ve své knize Yoga v denním životě.
0: And see that how many postures is the name of the animals and the trees and the forest. Then water, many things.
1: Kolik pozic má název a které souvisí se zvířaty, rostlinami, stromy, lesem a podobně.
0: So there is nothing that only a religion.
1: Takže není to nic s náboženstvím.
0: There was no one word religion.
1: Neexistovalo, původně ani neexistovalo slovo náboženství.
0: Satyuga, Dvapar Yuga, Treta Yuga.
1: Až do Treta Yugi.
0: In beginning of that, then the three. That time begin make difference.
1: Až na začátku Treta Yugi se začaly takhle dělat rozdíly.
0: And the Kali Yugas.
1: A potom Kali Yuga.
0: And now it is a Kali Yuga.
1: A teď je Kali Yuga.
0: Whom are talking about Kali Yuga?
1: A kdo mluví o Kali Yuze?
0: Not these trees.
1: Ty, ne tyhle stromy.
0: Not these animals.
1: A ani ta zvířata.
0: Not the ocean.
1: Ani oceán.
0: Not the water.
1: Ani voda.
0: But humans are doing.
1: Ale lidé jí dělají tu Kali
0: Yugu. Because again slowly in the mental of the humans.
1: Protože vlastně to souvisí s tím, jak se vyvíjí mentální stránka člověka.
0: They said, I am the best.
1: Říkají, jsem nejlepší,
0: I am the first.
1: Jsem první,
0: I am a great.
1: Jsem skvělý,
0: I am a boss.
1: Jsem šéf,
0: I am very much of money, what you call?
1: I am rich.
0: Very rich.
1: Jsem hodně bohatý
0: and etc.
1: A tak dále.
0: And before that,

0: It was not like that.
1: A předtím to takhle nebylo.
0: And that time they created my thing, my religion, my this and that.
1: A pak lidé vytvořili to moje náboženství a tak dále.
0: We are human.
1: My jsme lidé.
0: And that's why always I used to say, morning when we wake up, say I am human.
1: A proto říkávám, abychom ráno, když vstaneme, si vždycky řekli, jsem člověk.
0: Then I see the first face and this my parents, my humans.
1: A potom vlastně vidím jako první tvář, vidím lidskou tvář, své rodiče.
0: Father or mother.
1: Otce a matku.
0: Grand, other grand.
1: Prarodiče.
0: That I want to see there.
1: To chci vidět jako první.
0: And then I want to touch the earth.
1: A pak se chci dotknout země.
0: And the water.
1: A vody.
0: All five element.
1: Všech pět prvků.
0: And then because we understand.
1: Protože my tomu rozumíme.
0: But I think this tree is more thinking and more knows good.
1: Ale já si myslím, že tyhle stromy ty o tom ví ještě víc a jsou moudřejší.
0: So our life was a life. Good life, we are all in good life.
1: Čili ten náš život je dobrý, všichni máme dobrý život.
0: But certain people they are in the countries and they becomes like my government and this and that. So this is dividing.
1: Ale někteří lidé si zakládají na mojí vládě, mojí zemi a tak dále a to pak rozděluje lidi.
0: Therefore Holy Guruji did not speak with the all politics.
1: A proto Holy Guruji nemluvil s politiky.
0: So if he is a prime minister or worker.
1: Jestli je to premiér nebo dělník, to je jedno.
0: They are all my children.
1: Všichni jsou mý děti.
0: So you have realized your tech country not separate it. Don't separate your country.
1: Takže nerozdělujte své země.
0: You can work, you become a minister, okay, no problem.
1: Můžete pracovat, můžete se stát ministrem samozřejmě bez problémů.
0: But we should not spread.
1: Ale neměli bychom to takhle šířit.
0: And now is what is happening.
1: A co se teď děje?
0: And when in many countries sometimes they only want to have money.
1: V mnoha zemích lidé chtějí mít jenom peníze.
0: And they put money put somewhere.
1: A ty peníze si někam dají.
0: They think they will again use my money.
1: A myslí si, že je pak znovu použijí.
0: Someone dies.
1: A někdo ale zemře.
0: Now lot of money somewhere in his farm.
1: A spousta peněz je někde skovaná třeba na statku.
0: 3 meters deep.
1: 3 metry hluboko.
0: So I said we shall dig 2 meters him down.
1: Tak jsem říkal, že bychom to měli vykopat 2 metry hluboko.
0: So we try all very much, everybody in every country, all presidents and this, they are good, they are doing.
1: My všichni se snažíme, v každé zemi se snaží, i prezidenti a ministři se snaží dobře.
0: Your country is very good, your president is very good, because I am not from your country.
1: Váš prezident, vaše země je výborná, protože já nejsem z vaší země.
0: And therefore I can't tell anything about your government.
1: A proto nemůžu nic říkat o vaší vládě.
0: I said, good sir, respectfully.
1: Já vždycky řeknu, ano,
0: yes,
1: pane,
0: sir, thank you very much.
1: Dobře,
0: oh,
1: pane,
0: beauty name. Very
1: děkuji.
0: Good. Yes. So it is like this, people are doing, but many things we cannot... It's Kali Yuga.
1: Takže mnoho věcí se děje a je to prostě Kali Yugou.
0: It is unbelievable.
1: Je to neuvěřitelné.
0: They don't people now human is not a human for them.
1: Někteří lidé už se vlastně nechovají jako lidé.
0: Sometimes they take away from everything. They have no money, they don't have food. Everything because they did not became my president, they did not give me the...
1: Někteří lidé třeba přijdou o všechno, protože někoho nepodpořili třeba na prezidenta.
0: Yes. So, it's like young like Umapuri, so somebody come not come to Umapuri, but it went to the what is that one? Can you tell me who is behind? No. No. No, no, that. Dayalpuri. Dayal.
1: Yes. Jako kdyby někdo nepřišel k Umapuri, ale šel k Dayalpurimu.
0: She's very good, but you don't know.
1: Ona je výborná, ale nevíte.
0: Yes. Parvati also.
1: I Parvati.
0: And I am the worst of us.
1: A já jsem nejhorší z nejhorších.
0: So, it is like this, we have to learn, we have to come, we have to come.
1: Čili musíme se to naučit a musíme k tomu přijít.
0: That's why it is said, Jesus said, if someone takes here, then do it here.
1: A proto Ježíš řekl, když vás uhodí na jednu tvář, tak mu nastavte druhou.
0: But we only, not with the hand, but with all with the word.
1: A my to třeba neděláme rukou, ale slovem ubližujeme.
0: Up to diamond. Everything. Cokoliv. This is a Kali Yuga.
1: Tak to je přesně Kali Yuga.
0: We have to make correction to someone.
1: A my musíme někoho jako něco opravovat.
0: We cannot make correction to others.
1: Ale nemůžeme opravovat ostatní.
0: Only to me.
1: Jenom sami sebe.
0: We should say, yes, sir.
1: Měli bychom říct ano, pane.
0: Please take seat pela first.
1: Prosím, posaďte se.
0: You are great one.
1: Jste skvělý.
0: Then person will come like this.
1: A ten člověk pak bude takhle.
0: That is the Kali Yuga.
1: A to je Kali Yuga.
0: Gurudev. Gurudev takes in hand now. So many, many, many, many people in many religious, they are like spirituals and very, they are working now very much.
1: Mnoho lidí v různých náboženstvích pracuje na tom, aby se ta situace zlepšila.
0: Therefore, we are on very close to our that Guru Diwali. Guru Purnima.
1: Takže brzo bude Guru Purnima.
0: And we will see how becomes the Guru Purnima.
1: A uvidíme, jak to bude vypadat.
0: So we will make it here.
1: Bude tady ten program.
0: We will make very nice, beautiful. And we will be very happy and many of our brothers and sisters coming.
1: A budeme šťastní, přijede mnoho bratrů a sester.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And be happy.
1: A buďte šťastní.
0: Deep Narayan Bhagwan ki. Dev Purisha Mahadeva. Satguru Swami Madhavananji Bhagwan Satya Sanatan Dharma Mata Pita Gurudeva Satya Sanatan Dharma Ki Jai Om Shantihi Shantihi Shantihi
1: Vishwaguru Param
0: Naham Makarata.